To byla obľúbená piesma za posledného Luma Onich Majky. A sa de kresti!